se splétá do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly jenom vlasy, vůně naději, malených cigaret.

som. O šťastí, to bola skupina No Name. Pre každého šťastím niečo iné, tak odtrhnite si dnes kúsok toho svojho. Pekné ráno s Rádio Budíkom, bolo 3:15 na 8.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.

sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Kristus! Svadobná družino, milí vešelníci, najedli sme še, napili, zašpívali, zatancovali, prišiel čas mladej bralce partusňac.
1: Čas!

0: Vítam vše vás, družičky. Či dovolíte ku svadobnému stolu pristúpiť?
1: Hej, dovolíme, ale len na kurý krok.
0: Hej, hop!
1: Hej, táto kurý krok!
0: Hej, malý chlop, hozlem druhý krok. Teraz sa pýtam tebe, pani Bralto, či dovolí svoj želený vienok slavy sejmac?
2: Nedovolím.
3: Zbyt.

0: Jak tak kúkam, družičky, máte šumnú partu? No nebudeme vykrúcať za nej obchodziť, ale prosto do oč, pýtame še, co pýtate za ňu?
1: Naša parta je šumná, ale bude drahá. My pýtame želené za želené.
0: Co, želené?
2: Hej, hej.
0: Tak máte tu také želené?
1: My také nechceme.

0: No, tak dávam také želené, ak ste seli, ale šumne z ručky do ručky.
1: Vera, hej, a daj pozor na ňu.
0: No, ale poradne záveš, neže strácim, jak budem tancovať.
1: Vera, poradne záveš.
0: Ej, parta šumná, bola drahá, no ale je naša. Hudáci, pod nohy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc.
2: Už som to pochopil. Loď klesá ke dnu. Vzduch venku znachověl. Já uvnitř blednu.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?